Oh. 63. Oh. 63. And 33. And 33. And 34. And 34. G. 53. G. 53. B. 11. B. 11. Playing game 4, 2 lines for $50. M. 44. M. 44. G. 47. G. 47. I. 21. I. 21. B. 14. B. 14. I. 28. I. 28. I. 26. I. 26. Number to call if you have bingo, 709-458-2100. I. 17.